0: Požehnanie Pánovo nech je na vás z jeho milosti a láskou teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva tebe, Kriste Bože naša nádej.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Bolo 13 hodín.

0: rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste dvojicu Lindsay DePaul a Mike Moran a ich pieseň Rock Bottom. 9. Olga Záblacká, Prvé milovanie. 8. Postup do výročnej hitparády. Jiří Helekal, Co jsem dělal, jak jsem žil. 7. Druhý dnešný postup do výročnej hitparády Banket, Zub času. 6. Gazebo, Lunetik. 5. Darina Rolincová, Autostop. 4. Dalida, Les enfants du Piré. 3. Václav Neckář, Píseň pro mne. A na dvojke je skupina Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Jednotka patrí aj dnes Jane Kirchner, V cudzom meste.
1: Prvé miesto.